Čelovicích, blahovolený je slavo vo večných Bohu i na zemi mier v Čelovicích, blahovolený je Hospod, ju s ním moje otverzeši, ju stano ja vozvysťať chvalu Tvoju. Blahoslov.

šandár prukľáti. Znali neverškom naňáty, že byl im snúči guľáty.